jasně rozhodnout o dělbě moci. Independent dále píše. Valenca naléhá na vedení, aby uznalo solidaritu jako legitimního zástupce pracujících. Zdá se, že stranické vedení přiznává, že by bylo snadnější zavádět úsporné.